Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě, přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo, halo. To není z Marsu, z oběžní dráhy.
6: Německa. Freundschaft
0: bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.
7: Jalo!

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to by jí dráhy.
6: Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě. Javo!
7: I'm here inside heaven's in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne.
1: Co? Haló, kdo?
3: Haló.
1: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne!
1: Ne!
2: To je na infarkt!
1: Iveta!
3: Ty jsi dobrá!
1: Iveta!
2: Děkuju!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: to není možný.
0: Jsme Evropa 2.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Europa 2. Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
0: 58.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky. Evropa 2.

0: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
1: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
0: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
2: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
3: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
3: Vždycky to byla moje show.
5: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
0: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
6: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
8: Love Island je zpátky.
9: A tentokrát?
8: Plný svodů a zakázaného ovoce.
9: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
8: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
10: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
0: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

Už dneska večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českým éteru. Dance Extravaganza Evropy 2.

0: Europa 2. 80.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
0: 88.2 a 105.5 FM.
3: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
4: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
3: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
4: Tohle si nesmíš nechat ujít.
3: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.

0: překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Krásné dobré ráno, ladíte Evropu 2 maximum muziky, bylo 7 hodin, no a Zuzka Kozáková má už zprávy.
2: Hezké ráno. Přibývá případů žloutenky. Do konce prázdnin zachytili lékaři jen o 7 případů žloutenky typu C méně než za celý loňský rok. Do konce srpna to bylo 1368 případů. Za tak vysokým číslem může být lepší diagnostika a také elektronizace hlášení. Podle lékařů ale nemocných skutečně přibývá. Filipínským hasičům se podařilo vstoupit na palubu vyhořelého trajektu, který v noci na čtvrtek začal hořet cestou z Manily. Podle předběžného sčítání tady našli 30 těl. Počet mrtvých se tak zvýšil z 5 na 35. Dalších 650 lidí se stále pohřešuje. Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open. Získala 12. Grand Slamový titul v dámské čtyřhře a společně s mixem 13. celkově. Nasazené jedničky porazily ve finále americkou dvojici 5-7-6-0-6-2. 30-letá Siniaková ovládla US Open podruhé v kariéře. Poprvé se jí to povedlo před 4 lety po boku Barbory Krejčíkové.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na hlavních dálničních tazích je aktuálně klid, ovšem opatrnost se vyplatí na Přerovsku na silnici 35 u obce Hustopeče nad Bečvou, došlo tady ke střetu osobního vozu se zvěří a na Mladoboleslavsku opatrně u Bakova nad Jizerou, kde osobní vůz narazil do stromu.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Aktuálně se mohou ojediněle objevovat mlhy, a to zejména na Moravě a ve Slezsku. Jinak je polojasno až oblačno. Během odpoledne může v Čechách pršet. V průběhu dne pak naměříme většinou 18 až 23 stupňů Celsia maximálně. Tolik dnešní první zprávy. Vyladíte Evropu 2 a 4 minuty po 7. Už taky opět po týdnu Katku Haškovou.
1: Je to tak, já jsem tady a těším se a mám pro vás zajímavou informaci, jestli jste si mysleli, že znáte mapu, protože podle mě ne.

0: Ladíte vysílání Evropy 2 s datem 12. září. Máme tady sobotu 7 hodin 22 minut. A já mám pro vás naprosto zásadní informaci, pokud jste si mysleli, že Grónsko je zhruba stejně tak velké jako Afrika. Protože to tak vůbec není. Ale proč si to myslíme? Může za to takzvaná Mercatorova projekce, kterou používáme už od 16. století. Ta vznikla hlavně proto, aby dobře sloužila námořníkům při navigaci. Jinak, abyste to, si to představili, tak to je taková ta klasická mapa, kterou jsme měli v Atlasu, ta placatá. Jenomže problém je, že když kulatou zemi, jako asi se nebudem bavit o tom, že země je kulatá, že ne. Když kulatou zemi rozložíte na plochou mapu, tak něco se musí logicky zkreslit. No a u té Mercatorovy mapy se čím dál od rovníku dostáváme, tím větší jednotlivé země vypadají. Proto jsou třeba Grónsko, Kanada nebo sever Evropy opticky mnohem větší, než odpovídá skutečnosti. No a právě s tím chce teď něco udělat OSN. Valné shromáždění, které se proběhlo minulý týden, podpořilo návrh afrických států, které prosazují mapu Equal Earth z roku 2018, protože ta zachovává mnohem věrněji skutečné poměry velikosti jednotlivých kontinentů. Pro návrh hlasovalo 164 zemí, proti byly jen Spojené státy a 6 zemí se zdrželo. Neznamená to teda, že od zítřka zakážeme staré mapy, to úplně ne, ale je to takové nezávazné doporučení hlavně pro školy, státní instituce nebo technologické firmy. A vlastně je to i taková hezká připomínka, že někdy ani věc, na kterou se koukáme celý život, vůbec nemusí být taková, jak jsme si mysleli. Ano, tohle je Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hey Czech Republic, I'm Bere on Evropa 2.
3: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2. We rock the light, always
4: burning low. Hey, this is Passenger, you're listening to Europa 2.
5: Hey, we're Imagine Dragons and you're listening to Europa 2.
6: Europa 2.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již

0: na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Darwinova evoluční teorie neexistuje. Existuje pouze seznam živočišných druhů, které jsem nechal přežít.

0: věc, kde to stojí.
1: Nehoda osobního auta s dodávkou komplikuje D10 u Mladé Boleslavy. Mezi 17. a 19. kilometrem ve směru na Turnov zůstala havarovaná vozidla na silnici a omezují provoz. Další komplikaci hlásí D1 na Benešovsku, kde mezi 63. a 64. kilometrem ve směru na Prahu narazilo osobní auto do svodidel. No a od nehod k plánované uzavírce u Starých Hutí na Uhersko-Hradišťsku dnes kvůli slovácké rally neprojedete po místní silnici, která je součástí závodní trati.

0: Lady Gaga na Evropě 2, ladíte maximum muziky. No a dnes je 12. září. Dnes je den čokoládového milkshakeu. Jestli si říkáte, že na tom jako není žádný příběh, že prostě mléko zmrzli na čokoláda, brčko, hotovo, tak vás možná překvapí, že historie milkshakeu je překvapivě divoká. Když se totiž slovo milkshake objevilo koncem 19. století, tak vůbec nešlo o ten sladký nápoj, který známe dneska. Byl v něm alkohol. Konkrétně whisky, k tomu vejce a smetana. Takže kdybyste si tehdy objednali milkshake, dostali byste vlastně spíš takový vaječňák, dá se říct. No a možná po dvou by vám bylo celkem jedno, jestli je nebo není čokoládový. Postupně alkohol z receptu zmizel, přibyly sladké sirupy a velký zlom přišel ve 20. letech v Chicagu. Jeden zaměstnanec lékárny vzal tehdejší mléčný nápoj s čokoládou a přidal do něj dva kopečky vanilkové zmrzliny. No a lidé se do toho zamilovali. To mě zajímalo, že zrovna zaměstnanec lékárny vzal zmrzlinu. Tak možná se dřív zmrzlina prodávala v lékárně jako na předpis, že jo, tak zmrzlina léčí. No a ještě jedna zajímavost, právě podle podobného mléčného koktejlu dostala jméno i tyčinka Milky Way. Ale ne podle té naší galaxie, podle mléčné dráhy, jak by člověk čekal a jak se jí občas říká. Ale její tvůrci chtěli, aby připomínala chuť tehdy oblíbeného milkshakeu. Takže pokud si dneska třeba dáte k snídani nebo po snídani čokoládový milkshake, tak si vzpomeňte, že jeho předek měl v sobě whisky. Což je možná vlastně škoda, že evoluce šla tady tím směrem.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Good morning.
3: Okay, do you have your clothes on?
4: Když se v roce 1998 poprvé potkali Sandra Bullock a Nicole Kidman jako čarodějné sestry Sally a Gillian Owensovy v magické posedlosti, nikoho tehdy nenapadlo, že se vůbec kdy ještě setkají u pokračování.
3: Oh my God, what is wrong with you?
4: V kinech se tehdy žádný komerční zázrak nekonal a kritici pochopení pro film tak nějak nenacházeli.
3: Everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay?
4: Postupem let se ale magická posedlost stala kultovní záležitostí. Snímek si díky romantickým prvkům, černému humoru, magii a podzimní atmosféře dokázal najít novou generaci diváků a letos v září se tak rodina Owensových po téměř 30 letech mohla vrátit.
3: I've waited such a long time for this.
5: She has.
4: Děj druhého filmu se točí kolem rodinné kletby, která bohužel stále nezmizela. Kvůli ní muži milovaní ženami z rodu Owensových umírají.
2: For the Owen sisters.
3: Yeah, everyone we love dies.
2: Oh, right.
3: A really horrible death. But I mean, it's not great for the Tinder bio.
4: Do původu kletby se tentokrát začne nořit Sellyna dcera Kylie a zcela nečekaně se dostane na podstatně temnější cestu.
6: Is this real? Is he gonna die?
2: It's true.
4: Záchrana Kylie tak přivede Sally a Gillian až do Anglie, kde budou pátrat po samotných kořenech magických schopností svého rodu. Magická posedlost 2 je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2.
7: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
8: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Dobré ráno, bylo 8 hodin, vy posloucháte Evropu 2 a Zuzka Kozáková už má připraveny zprávy. Jupí. Dobré ráno, téměř 200 tisíc psů už zapsali jejich majitelé do nové centrální evidence, která je v provozu od začátku července. Registrace je povinná, jinak hrozí chovatelům pokuta až 50 tisíc korun. Stát si od systému slibuje například jednodušší dohledání ztracených psů. Registraci musí lidé zajistit nejpozději při očkování proti vzteklině. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje dočasně zakázala kvůli epidemii gastroenteritidy lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Hygienici tady evidují přes 170 případů onemocnění. K tomuto kroku přistoupili, aby zabránili dalšímu šíření akutního onemocnění vyvolaného noroviry. Mimořádné opatření bude platit od 15. září. Čeští volejbalisté po pátečním úspěšném vstupu do mistrovství Evropy sehrají druhý zápas ve skupině A proti Švédsku. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka porazili v úvodním duelu v Modeně 3-1 na sety Řecko. Se Švédskem se Češi naposledy střetli loni v létě v přípravě a oba zápasy vyhráli. K dnešnímu utkání nastoupí v 16 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na D10 ve směru z Prahy na Turnov, na 19. kilometru se srazila dodávka s osobním vozem. Na Uhersko-Hradišku opatrně na vjezdu do Hradčovic, tady je komunikace dočasně uzavřena kvůli požáru domu.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně polojasno až oblačno, během odpoledne v Čechách očekáváme ojedinělé přehánky. K večeru od západu pak přijde vysoká oblačnost. Teploty v průběhu dne se budou držet většinou v rozmezí od 18 do 23 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 3 minuty po 8. pokračuje opět Katka Hašková.
3: A já vám už za chvíli prozradím, jak prý můžete skoro vždycky vyhrát kámen, nůžky, papír. A je to docela věda.
2: Evropa 2.

0: Levandule, Atmo Music a Sebastian na Evropě 2. Krásné dobré dopoledne. Já jsem vám slíbila návod na to, jak vždycky vyhrát kámen, nůžky, papír. Tak, samozřejmě takový návod neexistuje. Nicméně pokud si myslíte, že kámen, nůžky, papír je čistě o náhodě, tak úplně to není pravda. A existuje trik, jak zvýšit šanci na výhru. A pokud vás třeba čeká nějaké zásadní životní rozhodnutí, které chcete řešit hrou kámen, nůžky, papír, je tu jedna vědecká pomoc. Teoreticky je prý nejlepší hrát úplně náhodně. Jenomže problém je, že lidi moc náhodní nejsou. Ve hře opakujeme určité vzorce, no a ty se dají využít. Dokonce vznikla australská studie asi v roce 2025, která zjistila, že víc než polovina lidí má tendenci začínat kamenem. Takže, když hrajete proti někomu poprvé, může se vyplatit začít papírem. No a pak musíte sledovat, co soupeř udělá po každém kole. Protože když člověk vyhraje s nějakým tady tím předmětem, tak velmi často zopakuje stejný tah. A když prohraje, tak má tendenci ho změnit. Takže například, když vás soupeř porazí kamenem, tak je docela slušná šance, že dá ten kámen znovu, takže vy dejte papír. No a pokud na soupeři žádné vzorce neodhalíte, tak se vraťte zpátky k náhodě, protože největší slabinou v kámen, nůžky, papír nakonec není kámen, nůžky ani papír. Je to to, že člověk si myslí, že hraje náhodně. No, jak se říká, ty po mně kamenem, já po tobě chlebem, nebo naopak, ale bohužel chleba v té hře není. No nic, krásné dobré ráno, pokud právě snídáte a pokud si dáváte chleba, tak si to užijte.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan. I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
1: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay. Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dvě osobní auta se srazila v široké ulici v centru Prahy. Havarovaná vozidla komplikují průjezd místem. Z Prahy se přesouváme na D3, kde na Táborsku zdržují provoz hned dvě poruchy. Kolem 93. kilometru ve směru na Kaplici stojí odstavené osobní auto a o několik kilometrů dál kolem 97. kilometru ve stejném směru překáží porouchaná dodávka. A nakonec Kroměřížsko u Morkovic Slížan dnes kvůli slovácké rally neprojedete po silnici směrem na Litenč. Pořadatelé ji kvůli automobilovému závodu uzavřeli. Tak šťastnou cestu.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 8 hodin 44 minut vyladíte vysílání Evropy 2, je tady sobotní maximum muziky, no a my se podíváme na pivo. Věděli jste, že za jedním z nejznámějších vietnamských piv totiž stojí dva Čechoslováci? Protože já jsem tu zprávu teď nedávno četla a tak mě to nějak jako mile překvapilo. Nebo ne, že by mě to úplně překvapilo, protože za podle mě každým pivem by měli stát Čechoslováci, ale u toho Vietnamu, když se řekne Vietnam, člověk si představí spíš jako pho nebo kafe, rýžová políčka, ale je tam prostě zajímavá stopa i v tom pivě. Po odchodu Francouzů v 50. letech zůstal hanojský pivovar Homel ve velmi špatném stavu. Část zařízení byla poškozená a chyběla i technická dokumentace. No, Vietnamci ho chtěli ale znovu rozjet. A tak v roce 57 přijeli do Hanoje dva odborníci z Československa. Pivovarský technolog Dostál a mechanik Malý. Pomáhli opravovat zařízení, předávali své zkušenosti a taky školili vietnamské pracovníky. No a podařilo se. V květnu 1958 uvařili první zkušební várku a v srpnu už vzniklo pivo Trubach. Doufám, že to čtu správně, případně tady Vietnamcům, kteří nás poslouchají, se hluboce omlouvám. No a to pivo se mimochodem vyrábí dodnes a česká stopa je tam stále, protože oni používají, představte si, žatecký chmel. Takže až si někdy ve Vietnamu dáte pivo, tak si klidně můžete vzpomenout, že u zrodu tamního moderního pivovarnictví stály i dva chlapi z Československa. Prostě Vietnam a české pivo mají společného víc, než byste čekali. No, a to je krásná zpráva takhle na sobotu za mě. Evropa 2. Maximum
1: muziky. Evropa 2. Evropa 2. Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Krásné dobré ráno, ladíte Evropu 9 hodin za námi, zprávy před námi se Zuzkou. No.
2: Dobré ráno. Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let, ne od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Obce budou moci případně zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Na kratom se zavede spotřební daň a DPH se zvedne z 12 na 21%. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se chystá v pondělí projednat vláda. Ministr obrany Jaromír Zuna nepojede v polovině září na Mezinárodní bezpečnostní a obranou konferenci do Číny, aby nechyběl při závěrečných jednáních o státním rozpočtu na příští rok. Novinářům to řekl předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura. Místo ministra pojede pracovník ministerstva. Německý tenista Alexander Zverev postoupil znovu po 6 letech do finále US Open. V semifinále porazil nejvýše nasazený hráč 6-3, 7-6, 7-6 Rusa Karena Khachanova. V neděli bude usilovat o druhý grandslamový titul. Jeho soupeřem bude Američan Ben Shelton.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na D10 se došetřuje nehoda osobního vozu a dodávky na 19. kilometru ve směru na Turnov. Odstavené vozidlo je na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř Sever na 54,5. kilometru a další nepojízdné vozidlo hlásí D3. Jde o trasu Mezno Kaplice a 93. kilometr.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou polojasno až oblačno, během odpoledne, zejména v Čechách, se může objevit déšť. K večeru pak očekáváme velkou oblačnost postupně od západu. V průběhu dne naměříme nejvyšší teploty v rozmezí od 18 do 23 stupňů. Tolik zprávy, vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s Katkou Haškovou.
1: Zuzanko, a pochlubíš se posluchačům, komu budeš fandit ve finále US Open?
2: No,
1: jako takhle.
2: Ano, takhle, já mám velkou, ale opravdu velkou slabost na pana Zvereva.
1: Ano, já musím říct, když jsi hlásila tady to v tu finálovou sestavu, tak tvůj úsměv se naprosto nedal skrýt, takže i já tím pádem fandím panu Zverevovi, aby ty si měla radost.
2: Tak jo.
1: No a v rámci Maxima muziky už je připravená Eva Farná, Linkin Park nebo David Guetta, ale taky samozřejmě hudební šrapnel.
3: Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Tak, to, co vám za chvíli pustím, vzniklo v roce 65, jenomže opravdu známé se to stalo až díky předělávce o 17 let později. Píseň se jmenuje I Want Candy a jako první nahrála americká skupina The Strangelovers. Mimochodem, to je docela zvláštní parta. Byli to tři producenti z New Yorku, kteří se ale vydávali za australskou kapelu a dokonce si k tomu vymysleli celý vlastní příběh. Nicméně, rok 82 a britští Bow-Wow-Wow, které dal dohromady Malcolm McLaren, bývalý manažer Sex Pistols. A právě jejich verze udělala s I Want Candy hit, který známe dodnes. Hodně tomu pomohl i ten výrazný rytmus, který uslyšíte hned od začátku. Říká se mu Boo Diddle Beat, podle amerického hudebníka Boo Diddleyho, který ho v 50. letech proslavil. Takový ten jednoduchý, nakažlivý rytmus, který má kořeny v africké a afrokaribské hudbě. Takže jestli jste celý život měli I Want Candy za typickou osmdesátkovou pecku, tak je dobrý, že teď už víte, že její příběh je ve skutečnosti mnohem starší. Nicméně teď verze od Bow-Wow-Wow, I Want Candy.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhony 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
0: Love Island je zpátky.
4: A tentokrát?
0: Plný svodů a zakázaného ovoce.
4: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
0: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
5: Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Dny Merien. Od 18. do 21. září přicházejí se slevovými kupóny na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevy až 70%. Nakupujte chytře od 18. do 21. září. Dny Merien.
6: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
0: Zpátky k muzice.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Teprve já jsem naučil šmergl papír, jak bejt drsnej.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Poruchané auto blokuje pravý pruh na D11 u Kolína, stojí na 58. kilometru ve směru na Prahu a provoz se kolem něj zpomaluje. Další komplikaci hlásí Praha, kde ve Vysočanské ulici narazilo nákladní auto do sloupu veřejného osvětlení a překáží na silnici. A zpátky na D11 na 73. kilometru ve směru na Prahu leží na vozovce roztrhaná pneumatika z nákladního auta. Tak hlavně opatrně a šťastnou cestu.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 21 Pilots a Stressed Out na Evropě 2. Ladíte maximum muziky. No a budeme se podívat do světa zvířátek a konkrétně na mývaly. Mývaly jsou strašně roztomilí, ale taky jsou to takový trošku jako taková čuňátka. Jo, jsou to takový malý popelnicový zlodějíčci. Jenomže vědci teď na mexickém ostrově Cozumel pozorovali dva mývaly, kteří šli do koše úplně z jiného důvodu. Oni z toho koše totiž vytahovali účtenky, ubrousky, papírové obaly. Pak to odnesli k misce s vodou, namočili to, vyváleli to v písku a normálně pacinkama z toho udělali kuličku. A pak si s ní normálně hráli. Honili ji po zemi, kutáleli, plácali do ní packami. A vůbec to nebyla žádná náhoda, protože během 64 hodin pozorování vědci zaznamenali celkem 14 pokusů o výrobu míčku. 8 z nich bylo úspěšných. A ještě zajímavější je, že šlo o dvě malé sestry. Jedna to uměla a ta druhá to neuměla a sledovala tu druhou ségru. Nejdřív to moc nešlo, později ale ten postup normálně zvládla celý sama. Vědci proto mluví o možné první známce něčeho, co by se dalo pojmenovat jako nějaká zvířecí kultura, teda tedy chování, kdy se jeden jedinec něco naučí od druhého, tak jak to třeba máme my, lidé. Zatím je ale třeba víc pozorování, než by se to samozřejmě dalo úplně potvrdit. A ještě teda jedna věc, abyste si nemysleli, že to jsou takový ti klasičtí mývalové, kterých je plný Instagram, tak tohle jsou mývalové trpasličí, což je kriticky ohrožený druh, který žije jenom na tom Cozumelu, na tom ostrově. Takže ano, teď někde v Mexiku existují mývalové, kteří sice vyberou koš, ale udělají si z toho hračku. A myslím, že to je docela hezký upgrade té jejich pověsti. Tak hezký den.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Snímek s názvem Hope v režii na Hong Jina se stal v květnu letošního roku jedním z nejdiskutovanějších projektů na festivalu v Cannes. Reakce na něj byly dokonce tak hlasité, že se mu podařilo trhnout rekord pro nejprodávanější jihokorejský film do zahraniční distribuce. Na něj byla prodána do více než 200 zemí a teritorií. Taková čísla přijdou tvůrcům zajisté vhod. Rozpočet 46 milionů dolarů sice na hollywoodské poměry nepředstavuje astronomickou sumu, v kontextu jihokorejské kinematografie šlo ale o mimořádně riskantní sázku. Snímek Hope sleduje osudy vesnice Hope Harbor, v níž dojde k sérii záhadných násilných incidentů, které má podle místních na svědomí neznámý tvor. Vesnice postupně propadá chaosu, když se ukáže, že zkázu způsobují nebezpečné mimozemské bytosti. Režisér Na Hong Jin má už napsaný příběh případného pokračování a dokonce naznačil, že by se mohl přesunout ještě mnohem dál od malé korejské vesnice, a to do vesmíru. Akční snímek Hope je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2.
3: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: 88.2 a 105.5 FM.
4: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
5: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
4: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
5: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
4: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
7: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
6: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
7: Tohle si nesmíš nechat ujít.
6: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
8: stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
9: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
10: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
11: A můžu ještě něco říct?
10: No povídej.
11: To nejlepší rádio na světě.
10: Adame. Bez generace E2 by to nešlo.
11: Děkuji vám.
10: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
12: Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.
13: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
14: Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burtů. Naše maso z Holešovické tržnice. Právě teď ve hře na Evropa 2.cz.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Dobré dopoledne, ladíte Evropu 2, bylo 10 hodin a Zuzka Kozáková už má připraveny aktuální zprávy a my se těšíme. Hezké dopoledne. Přibývá případů žloutenky. Do konce prázdnin zachytili lékaři jen o 7 případů žloutenky typu C méně než za celý loňský rok. Do konce srpna to bylo 1368 případů. Za tak vysokým číslem může být lepší diagnostika a také elektronizace hlášení. Podle lékařů ale nemocných skutečně přibývá. Filipínským hasičům se podařilo vstoupit na palubu vyhořelého trajektu, který v noci na čtvrtek začal hořet cestou z Manily. Podle předběžného sčítání tady našli 30 těl. Počet mrtvých se tak zvýšil z 5 na 35. Dalších 56 lidí se stále pohřešuje. Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open. Získala 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře a společně s Mixem 13. celkově. Nasazené jedničky porazily ve finále americkou dvojici 5-7, 6-0 a 6-2. 30-letá Siniaková ovládla US Open podruhé v kariéře. Poprvé se jí to povedlo před 4 lety po boku Barbory Krejčíkové.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D11 pozor, na trase Jaroměř Praha odstavené vozidlo je na 58. kilometru. V Praze v Českobrodské se srazily dva vozy a na Pelhřimovsku se bouralo v Černovicích. Dvě vozidla se srazila v Pacovské ulici.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně polojasno až oblačno, během odpoledne se může objevit déšť, zejména v Čechách. K večeru od západu očekáváme přibývání velké oblačnosti. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů. Zprávy jsou za námi, vy jste stále s Evropou 2 a 3 minuty po 10. Pokračuje Katka Hašková. No a já vám řeknu, jakou vzácnou návštěvu hostil náš prezident a jak se to týká Česka. No a taky budu hrát třeba Michal Šulte nebo Antonín Herbert. Evropa 2.

0: Krásné dobré dopoledne, ladíte Maximum muziky Evropy 2 a já jsem vám slíbila, že vám řeknu, kdo to byl snídat na Hradě. Nebyla to snídaně u Tiffanyho, byla to snídaně u Pavla, protože na Pražském hradě se ve středu odehrála taková zajímavá právě snídaně. Prezident Petr Pavel si k ní pozval dvojnásobného mistra světa Formule 1 Miku Häkkinena. Takže u jednoho stolu seděl český prezident a chlap, který na přelomu tisíciletí dvakrát porazil Michaela Schumachera v boji o titul mistra světa. O čem přesně se bavili, to Hrad nezveřejnil, ale myslím, že to nebylo úplně o počasí, že ti dva mají docela dost společného, protože prezident je velký fanoušek motorsportu, letos se dokonce objevil s foťákem přímo v pedoku Velké ceny Maďarska, no a Häkkinen má zase docela silnou českou stopu, protože jeho manželka Markéta je Češka a jejich dcera Ela se narodila v Plzni, no a tak rodina u nás v Česku tráví i podstatnou část prázdnin. No a právě 15-letá Ela jde navíc v tátových stopách. Závodí ve Formuli 4, je součástí juniorského programu McLarenu a od letošní sezóny jezdí, pozor, pod českou licencí. Takže ona má české občanství, doma mluví česky a sama říká, cítím se víc jako Češka. Takže to je vlastně docela hezký, že možná jednou uvidíme jméno Häkkinen ve Formuli 1 znovu, ale možná u toho tentokrát bude svítit česká vlajka. No a myslím, že to je docela hezký důvod, proč si dát na Hradě společnou snídaní.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslili se mě s váma mluvit.
3: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
1: Songy na přání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
1: Super, večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.
7: Ahoj, děti, tak.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
7: Karol, společně s Bobem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
8: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
13: Love Island je zpátky.
14: A tentokrát?
13: Plný svodů a zakázaného ovoce.
14: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
13: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na Funplay.
15: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
16: Ah!
1: muzice.
16: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. V Iráku nebyly žádné zbraně hromadného ničení. Já totiž žiju v Oklahomě.

0: je, kde to stojí.
1: Tři osobní auta se srazila na silnici 37 u Lukavice na Chrudimsku. Havarovaná vozidla komplikují provoz na hlavním tahu. Další nehodu hlásí centrum Prahy. Na náměstí IP Pavlova se srazila dvě osobní auta a komplikují tak průjezd místem. A na Jindřichohradecku narazilo osobní auto do svodidel u Chlumu u Třeboně. Vozidlo zůstalo na silnici stát a překáží tak provozu. Ať už jdete kamkoliv, hlavně šťastnou cestu a ideálně s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: To byla Miley Cyrus na vlnách Evropy 2, ladíte maximum muziky. Ta moje část se pomalu chýlí ke konci, protože se blíží 11. hodina, ale samozřejmě sobota nekončí ani tady u nás na Evropě 2, kde vás už za chvilku čeká Ondra Vodný, ale taky sobota pokračuje všude možně po republice. Já jsem zjistila, že dnes se koná opravdu velké množství, hlavně nejrůznějších vinobraní, protože samozřejmě podzim, víno, burčák, to patří k sobě. A dokonce jsem našla takovou jako zajímavou konkurenční schodu, protože ve Znojmě, v Mikulově i v Uherském Hradišti se konají tři různé, jako samozřejmě jiné, ale velmi podobné akce, prostě vinobraní. Takže pokud jste na Moravě, Znojemské vinobraní, Pálavské vinobraní nebo Slovácké slavnosti vína, si rozhodně nenechte ujít, byla jsem na všech a všechny jsou skvělí. Ale samozřejmě i v Praze se koná spousta akcí pro změnu, není to o víně, ale o pivě, třeba festival malých pivovarů na Kulaťáku, a nebo na výstavišti jsou dožínkové slavnosti. No a pokud nejste ani v Praze, ani na Moravě, tak můžete třeba do Plzně, kde je Mezinárodní festival divadlo v Plzni. No a já už za chvilku vyrážím do Brandýsa nad Labem, Staré Boleslavy, kde se dneska koná Free Festival, to je taková moje každoroční akce. Takže třeba se tam potkáme a pokud ne, tak si užijte v sobotu, ať už máte program jakýkoliv. Hezký den a já se těším zase zítra od 7.
1: Evropa 2. Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: 98.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Kam vyrazit?
3: Rašínovo nábřeží v Praze užije 20. září jedním z největších evropských open-air vegan veletrhů Veggie náplavka plným rostlinné gastronomie, ohleduplné ke zvířatům a planetě. V programu se jako vždy setkáte s těmi nejnovějšími typy a novinkami z veganské gastronomie a životního stylu. Najdete tady taky velký výběr všeho potřebného pro etický životní styl. Těšit se můžete na prezentace a live ochutnávky nových značek každých 30 minut v Tasting Zóně, nabídku velkých i menších rostlinných podniků a restaurací v celém areálu, většinu našich i zahraničních projektů na ochranu zvířat a planety. Celodenní program s inspirativními hosty z oblasti gastronomie i lifestylu, hudba a program ve family a pet zónách. Více informací najdete na www.veginaplavka.cz. Tak se přijďte ukázat, doporučuje Evropa 2.
4: Pozor, pozor, hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
5: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
4: Rozbalí do Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
5: Tohle si nesmíš nechat ujít.
4: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
2: Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
6: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
7: Naše maso
6: je prostě lahůdka.
7: Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burtů. Naše maso z Holešovické tržnice. Právě teď ve hře na Evropa2.cz.
2: Držíme ti flek i ve Strakonicích. Evropa 2, 95.3 FM.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: 11 hodin, 2 minuty k tomu, tady je Evropa 2 a zprávy se Zuzkou Kozákovou.
2: Hezké dopoledne. Téměř 200 tisíc psů už zapsali jejich majitelé do nové centrální evidence, která je v provozu od začátku července. Registrace je povinná, jinak hrozí chovatelům pokuta až 50 tisíc korun. Stát si od systému slibuje například jednodušší dohledání ztracených psů. Registraci musí lidé zajistit nejpozději při očkování proti vzteklině. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje dočasně zakázala kvůli epidemii gastroenteritidy lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Hygienici tady evidují přes 170 případů onemocnění. K tomuto kroku přistoupili, aby zabránili dalšímu šíření akutního onemocnění vyvolaného noroviry. Mimořádné opatření bude platit od 15. září. Čeští volejbalisté po pátečním úspěšném vstupu do mistrovství Evropy sehrají druhý zápas ve skupině A proti Švédsku. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka porazili v úvodním duelu v Modeně 3-1 na sety Řecko. Se Švédskem se Češi naposledy střetli loni v létě v přípravě a oba zápasy vyhráli. K dnešnímu utkání nastoupí v 16 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Nehodu máme na dálnici D1 ve směru na Prahu. Osobní vozidlo bouralo na 64. kilometru. Na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř Sever na 60. kilometru se srazily dva vozy. V Mikulově na Břeclavsku zasahují záchranné složky v Pavlovské ulici u nehody osobního vozu a cyklisty a nehoda je i v Praze na IP Pavlova.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou polojasno až oblačno, během odpoledne se může v Čechách objevit déšť. K večeru očekáváme velkou oblačnost, která přijde od západu. Teploty se aktuálně drží mezi 18 až 23 stupni. Tolik zprávy, vyladíte sobotní Evropu 2 a 4 minuty po 11. si slovo bere Ondra Vodný.
1: Sobotním dopoledni na Evropě 2 bude Kygo, Taylor Swift, BB, Rexa, David Guetta, moc příjemná společnost, tak držte vlnu i dál.
3: Evropa 2.

0: Ray Dalton má novinku Go That High, která dozněla na Evropě 2 v 11.21. No a po druhém školním týdnu už je jasno, jak bude vypadat celý školní rok. Bude to dřina. Dřina, kterou krásně rozbije samozřejmě svátek, jak v září, tak potom v říjnu podzimní prázdniny, ale do té doby si myslím, že už většina školáků i rodičů pochopila, že jde do tujího, tak kdybyste do toho chtěli podzimní počasí, dočkáme se ho krásným způsobem. Teplota mírně klesá ke 20 a k 19 a ráno je zima. Jo, takový ten opravdu zatím příjemný podzim, který by neměl být úplně propršený. Neberete mě za slovo, zítra by zrovna teda pršet mělo, ale jinak se blízká na krásné babí léto a to má taky svoje kouzlo, takže ať vstupujete do podzimu příjemně, Black Bear, Hužel a Kalin v něm nebudou chybět. Aspoň tady u nás, na Evropě 2.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hey Czech Republic, I'm Behe on Evropa 2.
3: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2.

0: Evropa 2.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráji zamíchy.
2: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay. Zpátky k muzice.

0: kde to stojí.
1: Je 11.36, pokud vyrážíte na cesty, ani v sobotu se nevyhnete komplikacím. D1 z Prahy do Brna za sjezdem Vlašim jsou silně čáři, kolona je od 48. kilometru, je na 30 minut. D1 z Brna do Prahy u Trhového Štěpána čekejte omezení, od 54. kilometru je to na 20 minut. A D8 z Ústí nad Labem na příjezdu do Prahy za Lovosicemi kolona 10 minut. Litoměřice, tam je zahrada Čech, na 15. jsou dlouhé kolony, z Terezína dokonce na 30 minut pojedete do Litoměřic, tak pevné nervy. Rasmus, Tones and I, něco málo z toho, co mám pro vás za chvíli z víkendového Maxima muziky na Evropě 2.
0: Evropa 2. Maximum 2.

0: Sarah C, Martin Harrich, 11.50. Jaký to pohodový song do víkendu? Somber a Sonny Fodera z Becky Hill, to stihnu zahrát ještě do 12. hodiny. No a pokud se vám zdá, že se na vás chrlí reklama ze všech koutů, platíte si různý předplatný, abyste se na reklamu dívat nemuseli, tak vězte, že jedny televize se teď dostaly do hledáčku všech, který reklamy rádi teda úplně nemají. Jo? Jsou to televize, které mají systém operační Titan. Jo, to má víc televizí, víc značek, takže nebudu úplně konkrétní. Na všech těch kusech teď funguje systém, který vypadá tak, že když zapnete televizi, tak než cokoliv můžete udělat, tak se vám přehraje reklama. Jo, dokážete si to představit, zapnete televizi, chcete si něco pustit a první věc, jo, jede reklama, nic s tím neuděláte, nejde to přeskočit, televize nejde vypnout, takže lidi, kteří si tuhle televizi koupí, tak mají jistotu, že to bude otravovat. Asi jako mě lednička, kterou mám já doma, která jsem si myslel, že je úplně high-tech a skvělá, má problém, že asi po 20 nebo 30 sekundách, kdy je otevřená, tak začne pípat a nejde to zrušit, nic s tím neuděláte, jo, a znáte to, otevřete lednici, vytahujete věci a teď ještě televize, zvládli byste to? Já teda bych ji, řeknu teda expresivně, vyhodil z okna. S ledničkou to neblbě, navíc když je přízemí, takže pozor na to, co si budete pořizovat na Ježíška nebo kdykoliv předtím, aby vás to potom nezlobilo. Snad vás nebude zlobit další maximum muziky. Užívejte si ho ve společnosti Evropy 2. Hezkou sobotu. Evropa 2.
1: 80. Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně. 8.

0: Sonny Foder a Becky Hill, 2 minuty popolední na Evropě 2, Miles Smith a Linkin Park, tomu přidám za chvíli. Pěkné poledne.
1: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
0: Na spoledne nechybí také zprávy Evropy 2. Je tu s nimi Zuzka Kozáková.
2: Vítejte u zpráv. Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let, ne od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Obce budou moci případně zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Na kratom se zavede spotřební daň a DPH se zvedne z 12 na 21%. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se chystá v pondělí projednat vláda. Ministr obrany Jaromír Zuna nepojede v polovině září na mezinárodní bezpečnostní a obranou konferenci do Číny, aby nechyběl při závěrečných jednáních o státním rozpočtu na příští rok. Novinářům to řekl předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura. Místo ministra pojede pracovník ministerstva. Německý tenista Alexander Zverev postoupil znovu po 6 letech do finále US Open. V semifinále porazil nejvýše nasazený hráč 6-3, 7-6 a 7-6 Rusa Karena Khachanova a v neděli bude usilovat o druhý grandslamový titul. Jeho soupeřem bude Američan Ben Shelton.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na dálnici D5, ve směru na Rozvadov máme vysypaný náklad na stém 18. kilometru. Na Liberecku ve Frýdlantu v Žitavské ulici se srazila 3 osobní vozidla a další nehodu 3 vozů máme na Chrudimsku na silnici 37 na vjezdu do Lukavic.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku je většinou polojasno až oblačno, během odpoledne se ojediněle mohou objevit přehánky, zejména v Čechách. K večeru očekáváme oblačnost, která přijde od západu. Teploty se drží většinou mezi 18 až 23 stupni. Zprávy jsou za námi, vyladíte Evropu 2 a 4 minuty popoledně pokračuje Ondra Vodný.
0: Jste za volantem, prozradím, co nedělat, abyste snížili šanci, že skončíte ve škarpě. Tak držte vlnu, vydá jsme Evropa 2.
3: Evropa 2.

12.11. Posloucháte Evropu 2, no a takhle stylově pokračuje Bruno Mars, bude Anabel a novinka od Topic. Jsme Evropa 2, teď.

0: Tohle je topik ve 12.19 na Evropě 2. Eva Farná, taky Cyril, pokračuje z víkendového maxima muziky už za chvíli. No a pokud posloucháte v autě, tak zbystřete, jo? Protože Harvardská lékařská fakulta udělala statistiku a zjišťovala, co se děje, když vyjde nový populární album nějakého známého zpěváka světového, jo? A zařadila do toho například vydání alb Taylor Swift, Drake a Bad Bunnyho. No a přišla na dvě věci. Ta první, že se v ten den, ve stejný dny, kdy tyhle alba vyjdou, poslech hudby zvýší o 40% autech, na streamovacích platformách celkově. Ale je tam jedno číslo, které je šokující, a to, že v ten den stoupá počet obětí dopravních nehod o 15%. Jo? A dokonce to mají spočítané jako úplně morbidně na 18 mrtvých navíc na jedno velké album. A nejvíc to sedí na řidiče do 40 let u mužů a těch, kteří jezdí sami. A autoři to přičítají rozptýlení na telefonu, že se snaží to album pustit si muziku a tím, jak koukají do mobilu, tak způsobí nebo se stanou součástí dopravní nehody. Zajímavá souvislost, zajímavý průzkum, tak ať už to sedí nebo nesedí, zkuste ten mobil nechat na straně a nechat se řídit tím, co posíláme tady z Evropy 2. Je to jistější a bezpečnější. Evropa 2.
1: Není odpoledne jako odpoledne.
2: No, ale... Dneska jsme se dopákali a teďka jsme se vůbec začít.
3: Teď to jako prém.
1: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
3: Posloucháte.
2: Show.
3: Já mluvím.
2: A já to chtěl říct dřív.
1: Odpolední show s Tomášem.
2: Zástira, ty jsi ale sexy říkal, jo.
1: A Zorkou.
3: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
1: Odpoledne, kdy se dějou věci.
2: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. V dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď? No.
1: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
2: Takže neopouštěte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
1: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Love Island je zpátky.
7: A tentokrát?
6: Plný svodů a zakázaného ovoce.
7: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
6: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
8: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Dny Merien. Od 18. do 21. září přicházejí se slevovými kupóny na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevy až 70%. Nakupujte chytře od 18. do 21. září. Dny Merien.
10: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
1: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

0: Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Vědci odhadují, že energie uvolněná během velkého třesku je zhruba srovnatelná s energií uvolněnou při mém kopu s otočkou.

0: Tohle je tedy Swims ve 12.35 na Evropě 2. Bude k tomu Don't Oliver Rehab, taky Coldplay, nenechte si ujít. Už za chvíli na Evropě 2.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Rychlý pohled také na silnice D11 z Prahy do Jaroměře u Sadské, nepruje zná, je tam hromadná nehoda. D11 z Hradce Králové do Prahy, u Chrumce nad Cidlinou, stojí vozidlo v pravém pruhu, může vás překvapit. A D1 z Prahy do Brna, u Divišova čekejte kolonu, je na 30 minut a nepomůžete se, ani když pojedete přes Trhový Štěpánov, tam se také zdržíte. Tak šťastnou cestou s Evropou 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Thomas Robin ve 12.50 na Evropě 2. Pokud byste chtěli trochu víkendového uklidnění, tak se shodneme, že příroda to vyřeší velmi často. A ráno velmi často také zvuk ptactva, jo? Nevím, jestli vás to ruší, nebo to máte rádi. Nicméně proběhl zajímavý průzkum, který zjišťoval, který ptačí zpěv je lidem příjemný a který zase naopak ne. A opravdu to má svoje specifika, který dokážeme posoudit jako ve škole třeba, tak se to známkovalo, jo? A vyhrál kos, nebudete tomu věřit, 4,5 bodu z 5 získal jeho zpěv, který údajně lidi mají rádi a který je uklidňuje. A nejhůř dopadla sova pálená, tu lidi nemůžou vystát a je to otravný. No, takže až zase budete slyšet ptáky, přijde vám, že je to otravný, možná se to může sova. No, ale kos, ten vás uklidní, dostane do zenu a připraví na další náročný pracovní týden. Vyzkoušejte, snad to pomůže. Mimiweb a Måneskin k tomu přidám do 13. na Evropě 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Good morning.
3: Okay, do you have your clothes on?
4: Když se v roce 1998 poprvé potkali Sandra Bullock a Nicole Kidman jako čarodějné sestry Sally a Gillian Owensovy v Magické posedlosti, nikoho tehdy nenapadlo, že se vůbec kdy ještě setkají u pokračování.
3: Oh my God, what is wrong with you?
4: Jinak se tehdy žádný komerční zázrak nekonal a kritici pochopení pro film tak nějak nenacházeli.
3: Everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay?
4: Postupem let se ale Magická posedlost stala kultovní záležitostí. Snímek si díky romantickým prvkům, černému humoru, magii a podzimní atmosféře dokázal najít novou generaci diváků a letos v září se tak rodina Owensových po téměř 30 letech mohla vrátit.
3: I've waited such a long time for this. She has.
4: Její druhého filmu se točí kolem rodinné kletby, která bohužel stále nezmizela. Kvůli ní muži milovaní ženami z rodu Owensových umírají.
2: Are the Owen sisters?
3: Yeah, everyone we love dies.
2: Oh, right.
3: A really horrible death. But I mean, it's not great for the no. Tinder bio.
4: Do původu kletby se tentokrát začne nořit Sellyna dcera Kylie a zcela nečekaně se dostane na podstatně temnější cestu.
5: Is this real? Is he gonna die?
2: It's true.
4: Záchrana Kylie tak přivede Sally a Gillian až do Anglie, kde budou pátrat po samotných kořenech magických schopností svého rodu.
3: We're witches in curses room.
4: Magická posedlost 2 je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2.
6: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: 58.2 a 105.5 FM.
7: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
8: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
7: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
8: Tohle si nesmíš nechat ujít.
7: Kompletní program najdeš na piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a Večeře bez mobilu.
9: Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
10: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači, jste posluchači Evropy 2.
11: A můžu ještě něco říct?
12: No povídej.
11: To nejlepší rádio na světě.
12: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
11: Děkuji moc.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
13: Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.
1: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
12: nebudeš štít jinak.
14: Předobědová i poobědová pohoda.
12: Jak jsi to říkal?
14: Že předobědová i poobědová pohoda.
12: A je to pohoda. Pohoda?
14: Tyjo, to jsem teď říkal.
12: A je to tak!
14: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
12: Na maximum.
15: No tak tohle je masíčko. To musíte ochutnat.
16: Naše maso je prostě lahůdka. Na webu Evropy 2 o něj teď hrajem. Tak tam hned vlítni, ať ti nefrnknou grilovací balíčky od nové pobočky Naše maso v Holešovické tržnici. Hrajeme o maso na velkou grill party, maso na rodinnou grilovačku nebo o pořádnej věnec burtů. Naše maso z Holešovické tržnice právě teď ve hře na Evropa 2.cz.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: 13 hodin, 2 minuty k tomu, na Evropě 2 čas na zprávy se Zuzkou.
2: Hezké odpoledne. Navržený schodek státního rozpočtu 389 miliard, který pro příští rok naplánovala ministryně financí Alena Schillerová, by nakonec mohl po koaličních vyjednáváních klesnout o 4 až 6 miliard. Veřejnoprávní televizi to řekli dva na sobě nezávislé zdroje z vedení koaličních stran. Konkrétní výši návrhu rozpočtového schodku má vláda schvalovat 21. září. Filipínským hasičům se podařilo vstoupit na palubu vyhořelého trajektu, který v noci na čtvrtek začal hořet cestou z Manily. Podle předběžného sčítání tady našli 30 těl. Počet mrtvých se tak zvýšil z 5 na 35. Dalších 650 lidí se stále pohřešuje. Čeští volejbalisté po pátečním úspěšném vstupu do mistrovství Evropy sehrají druhý zápas ve skupině A proti Švédsku. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka porazili v úvodním duelu v Modeně 3-1 na sety Řecko. Se Švédskem se Češi naposledy střetli loni v létě v přípravě a oba zápasy vyhráli. K dnešnímu utkání nastoupí v 16 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte určitě na dálnici D1, a to ve směru na Brno. Od stého 89. kilometru se nárazově můžete dostat do kolony. Na D3 pozor na odstavený vůz, který je na 73. kilometru na trase Kaplice Mezno.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku převládá polojasná až oblačná obloha. Během odpoledne může ojediněle pršet, zejména v Čechách. S velkou oblačností pak počítejte k večeru, která přijde od západu. Teploty se drží většinou mezi 18 až 23 stupni. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a krátce po 13. taky s Ondrou Vodným.
1: A po 13. hodině pohled na nejpopulárnější podzimní nápoj. Tipněte si, o co jde, za chvíli prozradím víc. Evropa 2.

0: Tonadonis ve 13.18, příjemná muzika, naše maximum víkendového muziky ve 13.18 na Evropě 2. Shawn Mendes, Alan Roxton, Youngblood mám připraveno za chvíli. A pokud už se ladíte na podzim se vším, co k tomu patří, tak se vrátil nápoj, který hodně lidí pomlouvá a hodně lidí miluje. Jo? Je to dýňový laté. Máte rádi dýňový laté? Jenže tady je rozbor 14 podzimních nápojů, který vyšel, a dýňový laté v něm skončilo až 8. Má 259 kalorií a 31 gramů cukru, což je skoro 8 lžiček cukru. To není málo. Vítěz v tomhle žebříčku je někdo jiný. Je to javorovo-oříšková horká čokoláda. Ta má 456 kalorií a 54 gramů cukru v jednom kelímku. To je skoro dvakrát tolik, kolik má člověk zvládnout za celý den. Ještě jedno číslo ze 14 nápojů, který se hodnotil, jich 11, překračuje denní dávku cukru úplně jednoduše. Je jeden kelímek si dáte a máte na den splněno a už by člověk nemohl vůbec fungovat. Mimochodem připomíná to mě kamaráda, který miluje jakýkoliv sladký kafe. Když si ho dá ráno, tak se na mě dívá, jak můžu snídat, že on pije jenom kafe. No, kafe, který vydá za jídlo za celý den, takže pozor, co do sebe klopíte na podzim. Dýňový laté, ale musí být, to je jasný. Shawn Mendes za chvíli Evropa 2.
1: YouTube kanál Evropy 2. Jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemích je ochotnej. Mňam, mňam, mňam.
1: Nová sezóna hokejové Tip Sport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Love Island je zpátky.
4: A tentokrát?
1: Plný svodů a zakázaného ovoce.
4: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
1: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
1: Zpátky k muzice.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Můj tep se měří v Richterově stupnici. A tam, kde končí škála Richterovy stupnice, začíná moje rýma.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 13.36, rychlý pohled na to, jak to vypadá na silnicích D5 na trase Praha-Plzeň. Umíta na 56. kilometru, čekejte překážku na silnici. D5 Praha-Rozvadov na 64. kilometru je odstavený kamion na D11 z Prahy do Hradce Králové. Odsadské kolona teď na hodinu pohromadné nehodě. D1 z Prahy do Brna, u Vlašimi dopravní omezení, je to 53. kilometr, tam se kolona sice zkracuje, ale zdržíte se i tak 15 až 20 minut. D1 z Brna do Prahy ještě u Zruče z 55. kilometru, také kolona je na 20 minut. Zara Larsson, Alesso, i to nebude chybět za chvíli na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Alesso a One Republic. Další skvělý spojení na Evropě 2 ve 13.51. Pokud jste vyrazili někam do restaurace nebo do hospody, schválně, jestli píšete hodnocení a recenze, pomůže to samozřejmě. Takový opravdu upřímný hodnocení pomůže určitě dalším lidem, jestli do restaurace vyrazí nebo ne. Nemusí to být jenom restaurace, může to být kadeřnictví, hospoda. Tak mám pro vás jedno nepříjemné zjištění, pokud ty recenze píšete, protože Věci z Texasu postavili program, který se dívá jenom na dvě věci. Komu si napsal recenzi a jak dlouho si psal, nic víc. Žádný jméno, žádný profil, a z toho tenhle program dokáže dopočítat, kdo jsou tvoji kamarádi. Vyzkoušeli to na skutečný síti přátel ve dvou amerických městech a trefili přes 60%. To je celkem problém, protože jakýkoliv podvodník, který ti pak napíše jako neznámý cizinec, se může vydávat za někoho, koho znáš, napíše ti jako tvůj kamarád, a na to potom slyší úplně každý, a myslím, že se to už mnohým z vás i dělo. Takže až budete psát příště recenzi, budete si říkat, že je to anonymní, zapomeňte na to, všichni ví, kdo to píše. A Nick Cave, za chvíli Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Nečekané. Slugdry nám sáňali na mesec.
3: Snímek s názvem Hope v režii Na Hong Jina se stal v květnu letošního roku jedním z nejdiskutovanějších projektů na festivalu v Cannes. Reakce na něj byly dokonce tak hlasité, že se mu podařilo trhnout rekord pro nejprodávanější jihokorejský film do zahraniční distribuce. Práva na něj byla prodána do více než 200 zemí a teritorií. Taková čísla přijdou tvůrcům zajisté vhod. Rozpočet 46 milionů dolarů sice na hollywoodské poměry nepředstavuje astronomickou sumu, v kontextu jihokorejské kinematografie šlo ale o mimořádně riskantní sázku. Snímek Hope sleduje osudy vesnice Hope Harbor, v níž dojde k sérii záhadných násilných incidentů, které má podle místních na svědomí neznámý tvor. Vesnice postupně propadá chaosu, když se ukáže, že zkázu způsobují nebezpečné mimozemské bytosti. Režisér Na Hong Jin má už napsaný příběh případného pokračování a dokonce naznačil, že by se mohl přesunout ještě mnohem dál od malé korejské vesnice, a to do vesmíru. Akční snímek Hope je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2.
4: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: 82 a 105,5 FM.
5: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
6: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
5: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
6: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
5: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
8: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
7: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
8: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
7: pozorování
8: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
7: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
8: Od 11. do 13. září.
7: A vstup je zdarma.
8: Více informací na praha.eu.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou prasátkem Piggy.
10: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
11: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
10: Tohle si nesmíš nechat ujít.
11: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
12: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
13: A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
14: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká Peší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Hledáte pro své děti od 3 do 6 let zábavu, pohyb a nové kamarády? Spartianská fotbalová školička je tu pro děti v mateřských školkách po celé Praze. Trenéři naučí děti hravou formou první sportovní i fotbalové krůčky. Přihlaste je na školička.sparta.cz. Spartianská fotbalová školička. Místo, kde děti rostou pohybem.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Je 14 hodin a tady jsou zprávy Evropy 2 se Zuzkou Kozákovou.
2: Hezké sobotní odpoledne. Česku hrozí, že bude muset vracet zhruba 6 miliard korun vyplacených na zemědělských dotacích. Vyplývá to z výsledků auditu Evropské komise, který zkoumal, zda na jeden pozemek nebere dotace více uživatelů. Ministerstvo zemědělství však se závěry nesouhlasí a bude je rozporovat. Napsala to dnešní Mladá fronta Dnes. Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let, ne od 18 let jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Obce budou moci případně zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Na kratom se zavede spotřební daň a DPH se zvedne z 12 na 21%. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se chystá v pondělí projednat vláda. Německý tenista Alexander Zverev postoupil znovu po 6 letech do finále US Open. V semifinále porazil nejvýše nasazený hráč 6-3, 7-6 a 7-6 Rusa Karena Khachanova a v neděli bude usilovat o druhý Grand Slamový titul. Jeho soupeřem bude Američan Ben Shelton.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte určitě na dálnici D11. Na trase Praha Jaroměř Sever bouralo osobní vozidlo na 70,5 kilometru. Další komplikace jsou aktuálně na Jindřichohradeckou, u obce Chlum u Třeboně bouralo osobní vozidlo a potíže jsou aktuálně taky na Uherskohradišsku na vjezdu do Starého Města. I tady máme nehodu dvou vozů.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Polojasno až oblačno, počítejte určitě s deštěm či přeháňkami, zejména v Čechách. K večeru dorazí velká oblačnost od západu. Teploty se drží mezi 18 až 23 stupni. Zprávy jsou za námi, vyladíte sobotní Evropu 2 a slovo opět bere Ondra Vodný.
1: A po 14. hodině se podíváme, co získalo Nobelovu cenu, teda satirickou. Budete se divit. Evropa 2.

0: Benson Boone ve 14.19 na Evropě 2. Satirické Nobelové ceny se rozdávaly a už podle toho názvu je jasné, že to jsou v uvozovkách blbosti. Jo. Poprvé se přesunuli z Ameriky do Curychu kvůli problému s vízy pro účastníky, kteří se to účastnili. No a Nobelovky za tyhle výzkumy, u kterých se člověk nejdřív zasměje a pak se zamyslí, tak vyberu tři nejlepší. Za prvý biologie. Tým vědců systematicky šlapal na jedovatý hady, aby zjistil, kdy se rozhodnou zaútočit. Byl v tom i vědec narozený v Česku mimochodem a v Bhútánu jim za to sebrali povolení. Za druhý věda o půdě, věci zakopali 1000 stejných spodků ve víc než 25 zemích, aby změřili, jak je půda živá. Čím více ty spodky rozpadnou, tím je půda zdravější. A za třetí Čech někdo zkoumal, jak rodičům voní jejich děti. Kojenec prej voní příjemně, puberťák už tolik ne. A já dodám, že tenhle výzkum nejspíš potřeboval hodně odvahy a nepotřeboval příliš velký rozpočet, ale i tyhle věci zkoumají. No, co byste zkoumali vy o víkendu? Přidám k tomu rozjímání Switch Disco a taky Jasona Derulo na Evropě 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, Czechia, yeah. It's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take it
3: easy. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropo 2.
4: Tady Tate McRae, Fast Low Cash, Evropu 2. Evropa 2.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již.
6: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
7: Od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepsová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
10: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
11: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 14.34, no a rychlý pohled na silnice, opět několik míst, na kterých si dát pozor. Je to D1 z Prahy do Brna, u Vlašimi na 53. kilometru je dopravní omezení, je tam i nehoda. D1 z Brna do Prahy na 54. kilometru, tam je to na 20 minut, a D11 z Prahy do Hradce Králové Usadské na 25. kilometru je kolona, dokonce i nehoda v ní, je to na 30 minut, a v Karlových Varech opatrně na silnici 6. Z Chebu do Chomutova, tam se zdržíte 10 minut navíc, ve městě čekejte uzavírky kvůli akci. Sophie Alice Baxter, Giant Rooks, Two Choice, Jakub Ondra, i to mám připraveno na sobotní odpoledne tady na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Je 14.49, posloucháte Evropu 2, pravda, není pátek, už je sobota, jak by mohl naznačit song, který právě dozněl na Evropě 2, a taky po 15. pokračujeme, tu Kuba Štěpán.
1: Je to tak, ahoj Ondro.
0: Je to tak, připraven, natěšen.
1: Jak jinak,
0: ježiš. Takže víkend doplnej, jak se říká, full power, říká jeden můj kamarád, full power.
1: A to je dobrý, to si zapamatuju. Full power je, na všechno. A to se dá použít opravdu na všechno.
0: No, ne na silnicích, tam bych to nedělal. Tam to nedělejte, ale užijte si Kubu po 15. na Evropě 2.
2: Evropa 2. 80. Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7950 korun bez DPH měsíčně. 82 a 105,5 FM. Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples. Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
3: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Sobotu užíváte s Evropou 2, 15.02 ukazují hodiny, pojďme na zprávy. Slovo si bere Zuzka Kozáková.
2: Vítejte u zpráv. Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové potvrdila rozhodnutí okresního soudu v Pardubicích, podle kterého 4 obvinění z březnového žářského útoku na zbrojovku LPP Holding zůstanou ve vazbě. Vyplývá to z rozhodnutí na webu. O prodloužení vazby rozhodl okresní soud v Pardubicích 23. července. Ministr obrany Jaromír Zuna nepojede v polovině září na Mezinárodní bezpečnostní a obranou konferenci do Číny, aby nechyběl při závěrečných jednáních o státním rozpočtu na příští rok. Novinářům to řekl předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura. Místo ministra pojede pracovník ministerstva. Přibývá případů žloutenky. Do konce prázdnin zachytili lékaři jen o 7 případů žloutenky typu C méně než za celý loňský rok. Do konce srpna to bylo 1368 případů. Za tak vysokým číslem může být lepší diagnostika, ale také elektronizace hlášení. Podle lékařů, ale nemocných, skutečně přibývá.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D1 pozor ve směru na Prahu. Odstavené vozidlo je na 212,5 kilometru. Na D5 se ve směru na Plzeň na 48. kilometru pak počítejte s nehodou. Bouralo tu osobní vozidlo.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Můžete počítat s polojasnou až oblačnou oblohou, může sem tam v Čechách poprchávat, teploty nepřekračují 23 stupňů Celsia. Zítra pak bude oblačno až zataženo, ráno se objeví mlhy, déšť se pak objeví v Čechách během odpoledne. Na teploměrech naměříme od 17 do 23 stupňů. Zprávy jsou za námi, vy jste z Evropou 2 a krátce po 15. si slovo bere Kuba Štěpán.
1: Co v dnešní době vlastně znamená mít úspěšný život? Možná překvapivě nejde ani tak o luxus, kariéru nebo cestování, ale o něco mnohem obyčejnějšího. Podrobnosti řeknu za chvíli, tak držte vlnu. Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: společnost vám dělá vaše víkendová Evropa 2. Když se řekne úspěšný život, možná si někdo představí velkou kariéru, drahé auto, cestování po světě a ideálně ještě fotku z Malediv, aby o tom úspěchu viděli i ostatní, jenže podle nového globálního průzkumu jsou naše představy ve skutečnosti mnohem obyčejnější. Lidé ve 30 zemích nejčastěji spojují úspěšný život hlavně s jistotou. Pro 65% je důležitým znakem úspěchu stabilní práce na plný úvazek, 58% zmiňuje vlastní bydlení a teprve dál přicházejí věci typu svatba nebo děti. A je zajímavé, že se v tom zase tolik neliší ani mladší generace. Nezdá se tedy, že by úplně odmítali klasický život, spíš mají menší jistotu, že na něj vůbec dosáhnou. Takže možná se naše definice úspěchu zase trochu zjednodušila. Mít práci, ze které vás nevyhodí, bydlení, které zvládnete zaplatit a večer přijít domů s pocitem, že je vlastně všechno v pořádku. Upřímně, to nezní vůbec špatně.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslím, nejsem je sám mluvit.
3: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
1: Songy na psání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
1: Super. Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.
7: Haló, už máte svůj...
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
7: Kaufland Card Extra v mobilu, protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: KFC ti zase nabízí víc.
10: MacBooky Neo,
9: iPhone 17,
10: laserové projektory,
9: sluchátka Apple Beats
10: a stovky dalších cen.
9: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
10: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
9: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
12: Love Island je zpátky.
13: A tentokrát?
12: Plný svodů a zakázaného ovoce.
13: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
12: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
14: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní Dr. Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna Slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
15: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
1: Zpátky k muzice.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Titanic se nesrazil s ledovcem, ale se mnou, když jsem si šel po večeři zaplavat.

0: kde to stojí.
1: V sobotu odpoledne sledujeme na Evropě 2 provoz. D1 vás krátce zdrží na trase z Prahy do Brna. Nejdříve u Vlašimi na 52. a půltém kilometru, kde pracuje údržba. Směrem do Brna se pak zpomaluje i u 173. kilometru a s menším zpožděním počítejte taky na průtahu Brnem ke sjezdu na Bratislavu. V opačném směru D1, tedy z Brna do Prahy, se tvoří menší fronta v omezení na 53. a půltém kilometru. Aktuálně počítejte s 10 minutama navíc. Komplikace hlásíte z Prahy. Hromadná nehoda se šetří v ulici k Barandovu u sjezdu na Barandovský most. Provoz je ale v místě plynulý. No a opatrně taky v Plzeňské ulici ve směru z centra. Srazila se tu dvě osobní vozidla. Díky Michale za info. Tak ať už jedete kamkoliv, buďte opatrní a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Na rovinu říkám, že nevěra většinou působí jako jeden velký průšvih, který přišel z ničeho nic, jenže ve vztahu se často začne něco kazit mnohem dřív, jen to není tak nápadné. Doma všechno funguje, řeší se práce, děti, nákupy, kdo vyzvedne balík, kdo zase nezapnul myčku, jenže mezi tím se může vytratit společný čas, doteky, samozřejmě intimní chvilky nebo obyčejný zájem o to, jak se ten druhý vlastně má. Některá témata se odkládají, protože se nikomu nechce do hádky. Z věty probereme to někdy, se nenápadně stane, už to radši neřešme. Jak k tomu dodávají renomovaní vztahoví poradci, právě dlouhodobé odcizení pak může vytvořit prostor, ve kterém začne jeden z partnerů hledat pozornost, blízkost nebo vzrušení někde jinde. Samozřejmě to není omluva nevěry. Rozhodnutí překročit hranici pořád dělá ten, kdo ji překročí. Spíš je dobré připomenout, že nevěra někdy není začátek problému, ale až chvíle, kdy už problém nejde přehlédnout. Takže možná není od věci občas se partnera zeptat, jak vám to spolu vlastně jde. Ideálně ještě dřív, než vám odpověď začne dávat někdo třetí. Hezký odpoledne přeju, tady je vaše Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2.
2: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: 82 a 105,5 FM. Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
4: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Seřizujeme čas, je 16 hodin. Posloucháte Evropu 2 a slovo si bere Zuzka Kozáková. Jdeme na zprávy.
2: Hezké odpoledne. Navržený schodek státního rozpočtu 389 miliard, který pro příští rok naplánovala ministryně financí Alena Schillerová, by nakonec mohl po koaličních vyjednáváních klesnout o 4 až 6 miliard. Veřejnoprávní televizi to řekli dva na sobě nezávislé zdroje z vedení koaličních stran. Konkrétní výši návrhu rozpočtového schodku má vláda schvalovat 21. září. Filipínským hasičům se podařilo vstoupit na palubu vyhořelého trajektu, který v noci na čtvrtek začal hořet cestou z Manily. Podle předběžného sčítání tady našli 30 těl, počet mrtvých se tak zvýšil z 5 na 35. Dalších 650 lidí se stále pohřešuje. Čeští volejbalisté po pátečním úspěšném vstupu do mistrovství Evropy sehrají druhý zápas ve skupině A proti Švédsku. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka porazili v úvodním duelu v Modeně 3-1 na sety Řecko. Se Švédskem se Češi naposledy střetli loni v létě v přípravě a oba zápasy vyhráli. K dnešnímu utkání nastoupí v 16 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pokud jste na cestách, dejte pozor na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř Sever. Na 64. kilometru máme sraženou zvěře na vozovce. Nehodu hlásí most, v okružní ulici se srazila dvě osobní vozidla a komplikace přetrvávají na Pelhřimovsku na silnici 602 u Olešné. I v tomto případě bourala dvě osobní vozidla.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Polojasno až oblačno s teplotami do 23 stupňů. V neděli ráno očekáváme ojediněle mlhy, v průběhu dne pak bude oblačno až zataženo. Déšť se objeví během odpoledne v Čechách. Teploty opět nepřekročí 23. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a slovo si opět bere Kuba Štěpán.
1: Z hudebního jména zazní Kaca, Elton John a Dua Lipa, chybět nebude ani Kygo se Ivo Max nebo Miles Smith. Díky za vaše uši a hezkou sobotu přeju. My jsme Evropa 2.

0: Hladíte Evropu 2, čtyřdenní pracovní týden. Chtěli byste ho, i kdybyste jako fakt museli makat? Pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pak víkend. Zní to skoro podezřele dobře, jenže čtyřdenní pracovní týden už dávno není nápad jedné malé firmy, která má v kanceláři sedací vaky a každý pátek společnou jogu. Testuje se ve firmách napříč světem a letos jsou k dispozici i výsledky dalších evropských pilotů, včetně Švédska a Norska. Základní model je přitom jednoduchý, 100% výplaty, 80% původního pracovního času a snaha zachovat 100% výsledku. A třeba v dosud největším britském testu hlásili zaměstnanci méně stresu, výrazně klesla nemocnost a naprostá většina zapojených firem se rozhodla ve čtyřdenním režimu pokračovat. Dlouhodobější sledování navíc naznačuje, že lidé práci jednoduše nenacpali do 4 hektických dní. Firmy postupně zkracovaly porady, rušily zbytečné úkoly a snažily se pracovat efektivněji. No, jestli se dá volný pátek získat tím, že zrušíme porady o ničem, tak prosím vás, kdeže se to podepisuje? Evropa 2.
1: Že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
2: Mámu je třeba vytáčet denně.
1: Ale já tě zase vytočená.
2: Říká Tomáš Zástěra.
1: Ano, synáčku.
3: Nazdar.
1: Ahoj.
2: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
1: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bej.
2: A vy jste vždycky u toho.
1: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
2: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
1: A dnes a přijeď, hele.
3: Jo.
1: Nazdar.
4: Vše, co potřebujete.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme. Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
4: Jdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
8: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní Dr. Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris v prvním díle jurského parku Tyrannosaurus Rex nepronásledoval Jeep. Já jsem pronásledoval Tyrannosaura a Jeep.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Jak to vypadá na silnicích v 15.32? Ne, 15.32, 16.32. D1 z Brna do Prahy zpomaluje u Zruče nad Sázavou na 54. kilometru, kde jede vozidlo údržby, počítejte s 5 až 10 minutama navíc. V opačném směru dálnice z Prahy do Brna se tvoří fronta u Popůvek od 183. kilometru. K výstavišti hlásíte zdržení na 10 minut. Pozor ale i na kilometru 186, došlo tu k dopravní nehodě. V Ostravě se srazil autobus s cyklistou v Chemické ulici. Z Miletína píše řidič Tomáš, v Komenského ulici vyšetřují nehodu traktoru s osobním vozem, díky za info. A problémy jsou i v hlavním městě v ulici Klárov, kde se srazil motorkář s osobním vozem. Bouralo se taky v Kartouské ulici a hromadná nehoda 4 vozidel se došetřuje v ulici k Barandovu před sjezdem na Barandovský most. Tak buďte za volanty opatrní a klidnou cestu do cíle. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: se nacházíte kdekoliv, v uších vám vybruje sobotní Evropa 2. Když už máme září, podíval jsem se, co v tomhle měsíci v posledních letech nejvíc frčelo, co nás hudebně doprovázelo. Tak v roce 2021 byl všude Ed Sheeran, který přinesl jeden z největších hitů tehdejší doby, Bad Habits. Rok později převzal štafetu Harry Styles a song, kterému se tehdy v rádiích skoro nedalo uniknout. Rok 2023 měl hodně růžovou barvu díky filmu Barbie a jedním z jeho největších kousků byla Dua Lipa a single Dance the Night. V roce 2024 přišel Shabuzi, spojil country s popem a trefil obrovský rádiový hit. Loni patřil zářijový éter Alexi Warrenovi, který z Ordinary držel prvenství hned několik týdnů. No a letos už se mezi nejhranější songy dere další známý hlas, tady Swims. Takže září možná vrací všechny do normálu, v vozovkách do normálního režimu, aby jsme si rozuměli, ale hudebně má poslední roky docela slušnou formu. Mimi web, okoření playlist Evropy 2 v dalších minutách.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Good morning.
3: Okay, do you have your clothes on?
4: Když se v roce 1998 poprvé potkali Sandra Bullock a Nicole Kidman jako čarodějné sestry Sally a Gillian Owensovi v magické posedlosti, nikoho tehdy nenapadlo, že se vůbec kdy ještě setkají u pokračování.
3: Oh my God, what is wrong with you?
4: Jinak se tehdy žádný komerční zázrak nekonal a kritici pochopení pro film tak nějak nenacházeli.
3: Everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay?
4: Postupem let se ale magická posedlost stala kultovní záležitostí. Snímek si díky romantickým prvkům, černému humoru, magii a podzimní atmosféře dokázal najít novou generaci diváků a letos v září se tak rodina Owensových po téměř 30 letech mohla vrátit.
3: I've waited such a long time for this.
5: She has.
4: Děj druhého filmu se točí kolem rodinné kletby, která bohužel stále nezmizela. Kvůli ní muži milovaní ženami z rodu Owensových umírají.
2: For the Owen sisters.
3: Yeah, everyone we love dies.
2: Oh, right.
3: A really horrible death. But I mean, it's not great for the no. Tinder bio.
4: Do původu kletby se tentokrát začne nořit Selina dcera Kylie a zcela nečekaně se dostane na podstatně temnější cestu.
6: Is this real? Is he gonna die?
4: Záchrana Kylie tak přivede Sally a Gillian až do Anglie, kde budou pátrat po samotných kořenech magických schopností svého rodu. Magická posedlost 2 je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 80.
7: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7950 korun bez DPH měsíčně.
1: 88.2 a 105.5 FM.
8: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
9: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
8: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
9: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
8: pozorování
9: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
8: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
9: Od 11. do 13. září.
8: A vstup je zdarma.
9: Více informací na praha.eu. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Jsme lehce přetáhli. 17.03 aktuální čas a na Evropě 2 přidá Zuzka Kozáková nové zprávy.
2: Hezké sobotní odpoledne. Česku hrozí, že bude muset vracet zhruba 6 miliard korun vyplacených na zemědělských dotacích. Vyplývá to z výsledků auditu Evropské komise, který zkoumal, zda na jeden pozemek nebere dotace více uživatelů. Ministerstvo zemědělství však se závěry nesouhlasí a bude je rozporovat. Napsala to dnešní Mladá fronta Dnes. Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let, ne od 18 let jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Obce budou moci případně zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Na kratom se zavede spotřební daň a DPH se zvedne z 12 na 21%. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se chystá v pondělí projednat vláda. Německý tenista Alexander Zverev postoupil znovu po 6 letech do finále US Open. V semifinále porazil nejvýše nasazený hráč 6-3, 7-6 a 7-6 Rusa Karena Khachanova a v neděli bude usilovat o druhý Grand Slamový titul. Jeho soupeřem bude Američan Ben Shelton.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Se zvýšenou opatrností projíždějte na D3. Na trase Kaplice Mezno máme odstavený vůz kvůli defektu na 72. kilometru. Na Havlíčkobrodsku na silnici 34 u obce Pohled bourala dvě osobní vozidla a na Liberecku na vjezdu do Nové Vsi pozor, tady máme nehodu dvou vozů.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku je stále většinou polojasno až oblačno, teploty nepřekračují 23 stupňů Celsia. Zítra ráno se mohou objevit mlhy, jinak bude oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno. Pršet může během dne v Čechách, na teploměrech naměříme od 17 do 23 stupňů. Tolik ode mě, vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s Kubou Štěpánem.
1: Na chvilku vytáhnu hudební šrapnel, který je ve skutečnosti mnohem starší, než se většina lidí myslí. Který song z 80. dostal druhý život o 17 let později a stal se z ní obrovský hit. Držte vlnu a dozvíte se.

0: Evropy 2.
1: Formace Bow Wow Wow vydala skladbu I Want Candy v roce 1982 a právě tahle skladba se stala jejich největším hitem. V Británii píseň vystoupala až na 9. místo, přestože samotná písnička je ještě o 17 let starší a původně ji nahráli The Strange Loves. Bow Wow Wow jí dali mnohem hravější a výraznější zvuk a z nenápadného staršího songu udělali vlastní poznávací znamení. A samotný text je vlastně jednoduchý. Candy, tady nejsou bombony, ale někdo, kdo vás přitahuje natolik, že už kolem toho není potřeba dělat velkou vědu. Takže žádné cukrárenské doporučení, ale čistý flir.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
1: Jo! To nedělej, já už mám slabší srdce, já můžu mít infarkt.
0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
2: Vše, co potřebujete.
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová Krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
0: Zpátky k muzice.

0: kde to stojí.
1: Pojďme v 17.35 zkontrolovat dopravní situaci. Silnější provoz je na D1, a to ve směru z Brna do Prahy na 54. kilometru u Zruče nad Sázavou, kde je omezení, postojíte si 5 až 10 minut. Opatrně v Českých Budějovicích na Husově třídě se srazila 2 osobní vozidla, podobně je tomu v Plzni v ulici k Zelené Louce, díky Hani za zprávu. A v Praze došlo ke střetu autobusu s osobním vozem v Sokolské ulici za křižovatkou s IP Pavlova směrem k Nuselskému mostu. Tak jezděte v klidu, žádný spěch a pohodovou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: s váma je sobotní Evropa 2. Určitě znáte někoho, kdo je single a vůbec nevypadá, že by mu něco zásadního chybilo. Má svoje tempo, svoje plány, kamarády, klid a vztah nebere jako položku, kterou je potřeba co nejrychleji odškrtnout. Právě to je u mladých vidět čím dál víc. Například ve Velké Británii ještě nikdy nebyla v partnerském vztahu zhruba třetina lidí mezi 18 a 29 lety. Zároveň ale většina singles říká, že se svým životem spokojená a partnera nehledá za každou cenu. Nejčastější důvod je přitom docela prostý, ještě nepotkali nikoho, s kým by to opravdu dávalo smysl. A část mladých otevřeně říká, že je dnešní randění spíš unavuje než baví. Takže se nejspíš nemění touha po lásce, ale nároky na to, co má vztah do života přinést. Dřív bylo hlavní někoho mít. Dneska spíš platí, svůj život už mám nastavený docela dobře, tak mi ho prosím nepřijď komplikovat, protože protějšek má být přidaná hodnota, že jo? Ne nový pracovní úvazek. Nebo to vidíte jinak? Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Na vteřinu přesně 18 hodin, hladíte Evropu 2 a slovo si bere Zuzka Kozáková.
2: Vítejte u zpráv. Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové potvrdila rozhodnutí okresního soudu v Pardubicích, podle kterého 4 obvinění z březnového žářského útoku na zbrojovku LPP Holding zůstanou ve vazbě. Vyplývá to z rozhodnutí na webu. O prodloužení vazby rozhodl okresní soud v Pardubicích 23. července. Ministr obrany Jaromír Zuna nepojede v polovině září na Mezinárodní bezpečnostní a obranou konferenci do Číny, aby nechyběl při závěrečných jednáních o státním rozpočtu na příští rok. Novinářům to řekl předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura. Místo ministra pojede pracovník ministerstva. Přibývá případů žloutenky. Do konce prázdnin zachytili lékaři jen o 7 případů žloutenky typu C méně než za celý loňský rok. Do konce srpna to bylo 1368 případů. Za tak vysokým číslem může být lepší diagnostika, ale také elektronizace hlášení. Podle lékařů, ale nemocných, skutečně přibývá.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Do Kolony se dostanete na dálnici D1, a to ve směru na Ostravu od stého 98. kilometru. Další potíže jsou na Přerovsku, a to v Hranicích na třídě 1. máje. Tady se došetřuje nehoda a opatrnost se vyplatí na Hodonínsku. U Tasova je odstavený vůz po nehodě.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou polojasno až oblačno. Teploty se drží do 23 stupňů Celsia. Zítra to bude podobné, oblačno až zataženo, počítejte s tím, že může pršet během odpoledne v Čechách. V průběhu dne pak naměříme nejvyšší teploty od 17 do 23 stupňů. Tolik dnešní poslední zprávy, vyladíte Evropu 2 a krátce po 18. pokračuje Kuba Štěpán.
1: Máte jednu práci nebo už tak 2,5? Za chvíli se podíváme na to, proč se z věty jen mi s tím na chvíli pomoct tak snadno stává nová pracovní náplň. Držte vlnou, tady je vaše Evropa 2.

0: Společnost vám stále dělá Evropa 2. Znáte ten moment, kdy vám někdo v práci řekne, mohl bys ještě rychle tohle? A vy kývnete, protože je to přece jenom drobnost, jo? Jenže z jedné drobnosti jsou za chvíli tři, pak pravidelný úkol a po pár týdnech zjistíte, že kromě své práce děláte ještě kus práce kolegy, něco po člověku, který odešel a jednu agendu, o které už nikdo netuší, jak se k vám vlastně dostala. A přesně tohle dnes zažívá spousta zaměstnanců. Podle globálních dat plní 61% lidí povinnosti, které už přesahují jednu pracovní roli. Většině navíc v posledních dvou letech práce ještě přibylo a skoro polovina říká, že je zahlcená natolik, že jí nezbývá čas na věci, které by skutečně posouvaly práci dopředu. Takže mě by docela zajímalo, co všechno dnes děláte vy, přestože to v pracovní smlouvě původně určitě nebylo, protože věta tohle bude jen na chvíli už v některých firmách evidentně znamená od teď navždy. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám. Czech Republic, I'm Behe on Evropa 2.
2: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2. We love the
3: light when it's burning low. Hey, this is Passenger, you're listening to Evropa 2.
4: Hey, we are Imagine Dragons and you're listening to Evropa 2.
5: I can do this with my eyes. Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Velká čínská zeď byla původně postavená proto, aby mi zabránila vstoupit do Číny. Žalostně selhala.

0: kde to stojí.
1: Rychlý pohled na silnice. D1 vás zdrží okolo 10 minut na trase z Brna do Prahy u Zruče nad Sázavou od 53. kilometru, kde je omezení. V Českých Budějovicích došetřují kolizi autobusu s osobním vozem na Husově třídě a opatrnost je potřeba v obci Třebívlice. V ulici Masarykova havaroval motorkář. Tolik doprava v 18.35. Justin Bieber, Miley Cyrus nebo i The Strawberries nám budou dělat společnost v dalších minutách. Tak držte vlnu.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: práce. Na New York Fashion Weeku se totiž výrazně objevují motivy jídla, kabelky ve tvaru hroznů, doplňky připomínající dorty, popcorn nebo těstoviny a dokonce i minikabelka ve tvaru kuřecí nugety. Je to samozřejmě naprosto nepraktický, lehce absurdní a přesně proto to módní svět miluje. Zkrátka už nestačí, aby doplněk ladil k outfitu, ideálně by měla ještě vypadat, že si ho můžete dát k obědu. Takže letošní móda má jasné pravidlo, čím víc vypadáte k nakousnutí, tím líp. Klupa Štěpán se s vámi pro dnešek loučí, užívejte víkend a zítra v 15 hodin. Ahoj!
1: Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Snímek s názvem Hope v režii Nahong Jina se stal v květnu letošního roku jedním z nejdiskutovanějších projektů na festivalu v Cannes. Reakce na něj byly dokonce tak hlasité, že se mu podařilo trhnout rekord pro nejprodávanější jihokorejský film do zahraniční distribuce. Práva na něj byla prodána do více než 200 zemí a teritorií. Taková čísla přijdou tvůrcům zajisté vhod. Rozpočet 46 milionů dolarů sice na hollywoodské poměry nepředstavuje astronomickou sumu, v kontextu jihokorejské kinematografie šlo ale o mimořádně riskantní sázku. Snímek Hope sleduje osudy vesnice Hope Harbor, v níž dojde k sérii záhadných násilných incidentů, které má podle místních na svědomí neznámý tvor. Vesnice postupně propadá chaosu, když se ukáže, že zkázu způsobují nebezpečné mimozemské bytosti. Režisér Nahong Jin má už napsaný příběh případného pokračování a dokonce naznačil, že by se mohl přesunout ještě mnohem dál od malé korejské vesnice, a to do vesmíru. Akční snímek Hope je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2.
3: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: 58.2 a 105.5 FM.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Posloucháte Evropu 2. Jestli máte občas pocit, že módě už úplně nerozumíte, tak letos na podzim vás to možná uklidní, protože když nevíte, co na sebe, stačí se podívat do lednice.

0: Překáží vám doma použitá lednička, lyže, kočárek nebo cihly? Je správný čas na Bazoš.cz. Starým věcem dáváme nový smysl. Bazoš.cz.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky.

Evropa 2 teď buší na displeji tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek.

0: Evropa 2. 80.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

když to slunce zapadá, cítím žár. A občas přijdou doby zvláštní, když se moře bouří a loď se nám potápí. To potom hledáme dlouho místa klidný, než se sklidní ta bouře, co nás brzdí. Pak roztáhne křídla, plujem dál, na naší lodi zase jenom ty a já.

Hladím ti tělo, přijde mi to jako poprvý. Vzpomínáš na místo, který nám bylo osudný. Vidím tvý tváře teďka červený, když slyšíš tyhle slova, který jsou jen mý a tvý.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2.
1: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
0: 58.2 a 105.5 FM.
2: Oh, father, tell me.

0: posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách. Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko. Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
1: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
1: Ne.
0: Nebo ještě dál. To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
2: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu. A nebo úplně nejdál.
3: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
3: No já jsem na severní Moravě.
0: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp. Jsem na řádě, děkuju. Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači, jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji vám.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2. When I say stop, she says go. And I get a little dizzy, she grows slow, but now I'm way past gone. We go.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2. 80.
1: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně. 58.

Klidně si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci záznamy na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 8.

Klidně si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci záznamy na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa2.